0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Za vánoční fanfáry čeká umělce vítěze, tedy velký balík peněz, no doufejme, nebo odměna určitě nějaká. Skladatelskou soutěž na vánoční fanfáry vymyslelo letos Brno Střed na oživení Vánoc. Fanfáry mají být pro žestový kvintet, který tvoří 5 předem určených nástrojů. Přihlášky do soutěže se uzavírají na konci prázdnin a třeba některý z umělců nakonec bude odměněn a bude slavný. Tak uvidíme, my si to pak poslechneme o Vánocích. Teď vy si poslechněte ten největší hudební výběr tady u nás na Krokodýlu.
1: Někdy padá na městí.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Hit za hitem si užíváme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Teď se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Našich dětí jsme se zeptali, na co je mixér?
1: Aby lidi mohli mixovat třeba horkou čokoládu, aby ještě dělali buchtu.
2: Že můžeme rozmixovat vajíčka.
3: Třeba můžeme vážit mouku.
4: Že si můžeme udělat šťávu z jablíček, třeba maminky.
5: Mohla by mixovat jahody.
6: Mixérovat maliny.
0: Tolik bleskové reakce našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školek. Děkujeme. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám všem přeje pěkný poslech.

watch you dance.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Život a dílo Alfonse Muchy připomíná v Brně lavička ve tvaru malířského stojanu. A to je, myslím, pěkné. I na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Malíře Alfonse Muchu u brněnské katedrály svatého Petra a Pavla připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Je počátkem Muchovy stezky, která turisty zavádí na místa, kde umělec žil a tvořil. Muchův pravnuk při křtu lavičky řekl, že pradědeček miloval Brno a byl by šťastný, že je tam lavička připomínající jeho dílo. Super, můžete okouknout. Teď už za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Život a dílo Alfonse Muchy připomíná v Brně lavička ve tvaru malířského stojanu. A to je, myslím, pěkné. I na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Malíře Alfonse Muchu u brněnské katedrály svatého Petra a Pavla připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Je počátkem Muchovy stezky, která turisty zavádí na místa, kde umělec žil a tvořil. Muchův pravnuk při křtu lavičky řekl, že pradědeček miloval Brno a byl by šťastný, že je tam lavička připomínající jeho dílo. Super, můžete okouknout. Teď už za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: these beautiful things that I've got.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se paní Novotná. Ten můj Pepa, to je zuřivej milenec. No, když má konečně plnit aspoň jednou za měsíc manželské povinnosti, tak mu to nejde a on zuří.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

There's love, you and I both apply to the above. The one

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj. Vzpomeneme.

0: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Workshop Hercem na zkoušku uvádí divadlo Radost v 10 hodin a komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův frk.
2: Paní Pátková říká manželovi: Pepo, nechceš mi pomoct umýt nádobí? To nevíš, že nemůžu na nohy? Já se dělal legraci. Už je dávno umyté. Dáš si pivo? Už letím. Škoda, že už je to nádobí umyté. Bohužel není a pivo taky není, ale když už jsi tady, můžeš ho umýt.

0: Don't worry, be happy.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: Jasně, že jo, teď už je Zlatíčka Rádia Krokodýl, no a my jdeme za našimi nejmenšími. Posluchači přímo ve školce v Řečkovicích se jich ptáme, co dělá herec.
3: Tancují třeba divadle.
4: Herec, že je moc pěkný.
5: Dělá třeba pohádky o Karkulce, nebo může dělat o ty, co si řekne.
6: Nebo dokáže se být na konci tohoto vytvořilo své písničky.
7: Třeba může udělat pohádky a na konci písničky nějaký.
2: Tohle jsou naše Zlatíčka Krokodýla. V Řečkovicích jsme se ptali ve školce, co dělá herec.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Didinanana.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Já jsem Jarmila Hrabalová a pracuji jako logoped ve speciálních školách Elpis. Máme tam školu mateřskou, základní a praktickou. Naše děti potřebují hodně a hodně materiálu. Proto jsme požádali Rádio Krokodýl o 3 tiskárny. Proč? Protože učitelé si vytváří svůj vlastní program a svoje materiály v počítači. A potom, aby se dostali k dětem, tak je musíme vytisknout. Dokonce pracujeme s grafomotorikou, což znamená, že děti učíme různě pracovat s tuškou. Tohleto zrovna se učí náš malý autista Jirka, který vezme tušku a čmárá si. Ale když má před sebou obrázek, tak se snaží třeba 2 body spojovat. Proto ty tiskárny.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a koupil 3 nové tiskárny.
2: Chtěla bych moc a moc poděkovat Rádiu Krokodýl, který se o nás stará. Opravdu máme od vás mnoho a mnoho věcí. Naposledy tiskárny. Velké díky za tyto 3 tiskárny, které budeme plně využívat.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Aj.

0: právě. Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, tak to taky zjišťujeme. Jakub Ganem na telefonu.
1: Hezký den posluchačům mi do studia. Po pádu ve své domácnosti se vůbec nemohla pohnout 64-letá žena ze Židenic. Přišla na to její kamarádka ze stejného bytového domu, když ji chtěla ve středu navštívit. Oba zámky na dveřích byly zajištěné a klíčky zasunuté z vnitřní strany. Strážníci se proto museli od sousedky spustit na laň po fasádě a otevřít si balkon. Ženin byt potom zpřístupnili zdravotníkům. Strážník z civilu ve středu večer zadržel zákazníka, který prchal z restaurace v centru Brna. Ukázalo se, že si třicátník objednal jídlo a pití, přestože věděl, že nemá na úhradu. Od uniformované hlídky dostal vysokou pokutu a doplatit musí i účet v podniku. A náročnou záchranu 10 káčat má za sebou hlídka naší poříční jednotky. Strážníci museli v Mariánském údolí překonat několik vysokých a strmých překážek, aby uvězněná mláďata dostali do bezpečí. Nejlepší představu si uděláte po zhlédnutí videa na Facebooku a Instagramu městské policie Brno. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
0: Děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie Brno.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
4: Pivnice nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrec. Přijďte Hladince popřát. Těšíme se na vás.
5: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Mega happy ending. Ano, sobota, i Petra dneska určitě vstávala s radostí, že jo?
1: Ano, já jsem se těšila, že budu vysílat s tebou.
0: To se člověk pak hloupne z toho plíšku, že? No, dobře, za mnou, tak co si dáme do zpráv?
1: Hezké ráno, brněnská zoo má dva nové přírůstky, jaké uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 8 raní budeme zpívat z Milky. Budou Pet Shop Boys. A nebo partička opět a Radeček. Pěkné ráno, Brno, Jižní Moravo.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska bude příjemně, počasí bude i na koupák. I tam se vydáme dneska po ránu s krokodýlem. Teploty čekáme kolem 26 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Do zoo Brno přicestovali další dvě lední medvědice, čtyřleté Anory a Nivy. Návštěvníci ale zatím neuvidí, jsou umístěné ve výběhu, který dříve obývala medvědice Kora. K němu se lidé dostanou až 13. června, kdy zoo znovu otevře cestu, u které hrozilo sesunutí svahu. Zoo kromě Kory chová ještě další dvě samice ledního medvěda, které jsou tam od loňského léta. Maximální cena nafty po čtvrté v řadě roste a překročí hranici 40 korun za litr. Cena, za kterou ji mohou čerpací stanice prodávat o víkendu a v pondělí, vzrostla oproti včerejšímu maximu o 7 haléřů na 40,04 koruny za litr. Cenový strop u benzínu naopak znovu klesne, a to o 25 haléřů na 41,64 koruny za litr. Britský soud uložil 52-letému Paulu Quinnovi 21 let vězení za znásilnění, kterého se dopustil v roce 2003 a za které byl neprávem odsouzen jiný muž. Případ se považuje za jeden z nejzávažnějších justičních omylů v Británii. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí příští týden zápasem s Koreou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Víme, jak to jezdí. V těchto chvílích byste Brnem, Jižní Moravou měli projet celkem bez komplikací. Pozor na Brněnsku v Ivančicích. V Zenkově ulici probíhají práce na silnici. Kdyby cokoliv, volejte linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi, no a taky Petra, která se probudila a prý vám bude dneska možná i zpívat, co Petro? Zpívat asi ne, ale možná si bude broukat, že?
1: Tak jestli chceš, aby nám klesla poslechovost, může se do toho pustit.
0: Ne, děkuju, necháme si ty reči.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Tak jak ti to jde? No, už moc ne, tak dvakrát do týdne. Ne, já jsem myslel doma. Doma? Tak tam už vůbec ne.

0: Shakira, Waka Waka, pěkné ráno, 8 hodin 10 minut, Krokodýl.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner Brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Jan Bedřich na telefonu a vyrážíme do zoo
3: Brno. Dobrý den a ahoj z Brněnské zoo. Tak už máme nové medvědice v Brně. Dorazili k nám z Dánska a krásně se nám tu zabydlují. Jejich adaptaci bedlivě monitorujeme, abychom nic nezanedbali. Návštěvníci je budou moci oficiálně přivítat v rámci slavnostní akce Vítejte medvědi už příští sobotu 13. června. A chybět nebude ani autogramiáda HC Kometa Brno a bohatý doprovodný program. Nalákám i na další z cyklu pravidelných přednášek o biodiverzitě, tentokrát na téma ochranářské projekty zoologických zahrad. Jako vždy tyto přednášky konáme druhou středu v měsíci. Tentokrát nám to vychází na 10. červen. A mám jednu velkou radostnou zprávu na závěr. Máme malé manuly. Poprosím vás ale, až se budete pohybovat kolem jejich expozice, tak se chovejte tiše. Doražte tedy za námi. Máme otevřeno od 9 do 6. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vás. Jsme z Brno, jsme na Smečka.
0: Jan Bedřich, jinak i dneska krokohlídka přímo na místě.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.

0: tady krokodýl, takhle pěkně vám hrajeme.
1: Krokodýl cestovatel.
0: A rubrika Krokodýl cestovatel. Mám pro vás dárek, volejte studio. Dáme vám tip na výlet na procházku po Brně, Jižní Moravě. Pokud uhodnete, tak vyhrajete dvě vstupenky na rodinný festival Bezva Fest, který se bude konat 13. června. Ve Slavkově u Brna je to největší rodinný festival v Česku, který míří k nám. Už 13. června vás čekají Pokáč, Lollipops, Tary a další hvězdy, Luna Park, atrakce zdarma. No a den plný zábavy. Tak se těšte. Poslední vstupenky na bezvafest.cz. No a tipem na výlet je místo, které najdete, teď dobře poslouchejte, ve východní okraji mrněnské městské části Brno-Líšeň. Údolím protéká říčka, která zde vytváří meandry, a na té říčce bylo vybudováno 5 údolních nádrží. Pod Rádkem, Rybník pod Hornekem, u Kadlecova Mlýna pod Rádkem a u Muchovy Boudy. Tak, co to je za místo? Krokodýl, pěkně ráno. Haló, rádio. Aj, tam nám nikdo nevydržel. Tak zkusíme dalšího na lince 603 103 103. Rádio Krokodýl, kdo tam, odkud, haló? Tak někdo taky, kdo nám vypadl? Tak vezmeme třetího v pořadí. Krokodýláci 603 103 103. Tak, podaří se nám spojení na potřetí. Rádio Krokodýl, haló, kdo tam?
2: Dobré ráno,
0: dobré. Vlaďko, vítej, odkud voláš?
2: Z Rousinova.
0: Zdravíme na Vyškovsko, do Rousinova. Co je typem na procházku?
2: Já si myslím, že je to Mariánské údolí.
0: A je to správně, Mariánské údolí Vyšní.
2: Super.
0: Máš dárky, takže půjdeš na Bezva Fest s krokodýlem.
2: Paráda, to bude si nadšený.
0: Užij si to, vydrž na telefonu, ahoj.
2: Jo, děkuji.
1: Rádio Krokodýl. Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
4: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
1: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Já jsem Jarmila Hrabalová a pracuji jako logoped ve speciálních školách Elpis. Máme tam školu mateřskou, základní a praktickou. Naše děti potřebují hodně a hodně materiálu. Proto jsme požádali Rádio Krokodýl o 3 tiskárny. Proč? Protože učitelé si vytváří svůj vlastní program a svoje materiály v počítači. A potom, aby se dostali k dětem, tak je musíme vytisknout. Dokonce pracujeme s grafomotorikou, což znamená, že děti učíme různě pracovat s tuškou. Tohleto zrovna se učí náš malý autista Jirka, který vezme tušku a čmárá si. Ale když má před sebou obrázek, tak se snaží třeba 2 body spojovat. Proto ty tiskárny.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a koupil 3 nové tiskárny.
1: Chtěla bych moc a moc poděkovat Rádiu Krokodýl, který se o nás stará. Opravdu máme od vás mnoho a mnoho věcí. Naposledy tiskárny. Velké díky za tyto 3 tiskárny, které budeme plně využívat.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Крокодил.
1: Послухам радіо Крокодил.
2: Послухам радіо Крокодил.
3: Послухам радіо Крокодил.
4: Jasně, že jo. Kde se poslouchá, tam se vyhrává. Petra by si dala taky pizzu, že?
5: Tak takhle úplně po ránu nevím, ale třeba na oběd určitě ano.
4: Tak vy máte tu možnost, stačí nám napsat, kde posloucháte, ať už to bude, kde všude se poslouchá, co Petro?
5: Tak já nevím, předpokládám někde v kanceláři, nebo někde v obchodě, možná
4: na
5: ve skladu.
4: Na dílně, na opalovačce, na grilovačce, dejte nám vědět na studio@krokodil.cz a Krokohlídka přijede právě k vám. Potěšili jsme třeba i Zuzku v práci na Lesné.
6: Dobrý, dobrý, tady je Radio Krokodil, je tady někde Zuzana Hlušová. To jste vy? Tady máme naši... Dobrý den. Radio Krokodil, vy jste nám napsala přímo, je to tak?
7: Je to tak, je to tak.
6: A tohle je Piero Caruso.
8: Dobrý den, dobrý den. Taky mě to moc těší.
7: Zuzana moc mě těší. Super.
6: No a jelikož věrně posloucháte, tak jste napsala, že byste ráda pizzu. Máme tady, co tady máme, Piero?
8: Máme pizza speciale a salami a jedna focaccia.
7: Marie, tak to si dáme dneska krásný oběd. To jste přijeli přesně včas.
6: Co jste nám napsala do Krokodila? Vy jste tam psala takový románek malej.
7: No, takže vás poslouchám na cestě z ostrova Čic, kde každý den jsou kolony, takže to je dlouhý poslech Rádia Krokodýl a potom samozřejmě v práci jak dole, tak tady obě dvě patra jedou na Krokodýlu. Děkujeme moc za dodání téhle pici, jak Rádiu Krokodýl, který posloucháme denně, tak i Caruso, protože už se těšíme, jak si pochutnáme. Díky moc.
6: Mějte se, čau.
4: Nazdárek, mně se líbilo, Petro, jak tam říkal ten náš Itel pizza speciale.
5: A mně se zase líbilo, mě přišla taková malá seznamka, víš, jak se tam jako, těší mě.
4: No, bylo tam veselo, u vás může být také veselo. Napište nám, kde posloucháte na studio, @krokodil.cz.
9: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
10: Starnet, moderní internet, Starnet, digitální televize, Starnet, mobilní volání, Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí, s námi budete starnetovat, www.starnet.cz.
11: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
12: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
11: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
13: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
14: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
13: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
14: Prostě koupaliště Slavkov.cz.
13: Koupaliště Slavkov.cz.
15: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
16: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity. Brno Líšeň.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Maroon 5, krásné dopoledne, vám přeje od mikrofonu Krokodýla Jirka.
1: A Petra, hezké dopoledne. Na Jižní Moravě jsme se zařadili mezi nejúspěšnější regiony v republice ve třídění elektroodpadu.
0: Jsme šikovní.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Workshop Hercem na zkoušku uvádí divadlo Radost v 10 hodin a komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9 hodině Rembrandts. Vaya con Dios, hey na na na. Budu dancing. Tady 9. hodina.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
6: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď aktuálně na Jižní Moravě teploty kolem 15 stupňů, šplhat to bude k 23.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Jihomoravané v roce 2025 vytřídili tolik elektroodpadu, že by si ho pomocí nákladní vlak s více než 30 vagónů naplnili až po okraji. K recyklaci odevzdali přes 2000 tun vysloužilého elektra a náš region tak zařadili mezi nejúspěšnější v republice. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po včerejší stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví a závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa loni nezákonně zastavila zpracování žádosti o azyl, o pracovní povolení, povolení k trvalému pobytu a o občanství, které podali migranti z 39 zemí, na něž Washington uvalil cestovní omezení. V neprospěch opatření cílících na migranty z afrických, asijských, latinskoamerických a blízkovýchodních zemí rozhodl federální soudce. České fotbalistky v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě jen remizovaly doma 1-1 s Albánií. Přesto nepřišly o první místo ve skupině B1. Wales hrál v černé skupině rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině jim stačí nerozhodný výsledek.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete Brnem, byste teďka měli projet bez větších komplikací. Policejní hlídku jste nám nahlásili na ulici Hradecká a pozor taky ulice Kounicova. Šťastnou cestou.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Pěkné dopoledne, Brno, Jižní Moravo, máme pro vás peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A tohle je neuvěřitelný balík peněz, 104 tisíc korun za uhodnutí záhadného zvuku Rádia Krokodýl. Co by si Petra koupila za 104 tisíc?
2: Já když se tak na sebe díváme, by šlo na liposukce asi. Jo.
0: Takže vidíte to, liposukce, ale tak to
2: ještě by mi zbylo možná.
0: Ty to nepotřebuješ, třeba nějaká dovolená, nová lednička, nová možná kuchyň. No, tyto peníze nabídneme. Ještě dneska dopoledne.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 104 tisíce korun.
0: A teď už hrajeme to nejlepší z 90. let. Baby Bird, Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželé se chystají na návštěvu a muž se ptá: Miláčku, co myslíš, kterou košili se mám vzít? Tu bez dvou knoflíků nebo tu se špinavým límečkem?
0: 99. Rádio Krokodýl.

0: obyčejný svět a vraxa z Krokodýla.
1: Brněnský Hantec na rádiu Krokodýl.
0: No a teď už je tu Brněnský Hantec, tak Petra, připravená, to je taky taková antispecialistka na Hantec, ale máme tady specialistu, jmenuje se Žanek. Žanku, ptáme se, co tam máš?
2: Zdali jak svíňa z krok, snývá ližníci. Komity, kdo to je spařený kořeň?
0: Petro, co by to mohlo být?
3: No tak já tohle výjimečně vím.
0: Dobře, tak neříkej, zeptáme se v ulicích.
4: To je nějaký dobrý borec.
5: To se říká o klukovi?
6: Napadají mě spíš sami z prostěárny.
7: To někdo, kdo je hodně špinavý.
8: Někdo hodně nadává.
0: No na co vy nemyslíte? Tak Petra to ví?
3: No, to je opilec, no, bych to
0: řekla
3: tak.
0: Že jako by, Žanku.
2: Spařený kořeň je opilý chlapík. Tak bacha, nikde se nespařte a mějte betelirin.
0: Možná nějaký je dneska bude v ulicích. Tak jo, Petro, gratuluju.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 99. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýlu to nejlepší z 90. let.

0: Offspring zpívají, kde máš tu práci, proč nepracuješ? No, teoreticky tady jsou práce, tedy peníze za minimum práce.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Petra je má, kolik máš?
2: 104 405.
0: Budou být vaše, chceme akorát slyšet, co je toto za zvuk. Volejte Krokodýla 603 103 103. Jednomu z vás dáme šanci vyhrát pěkný balík peněz. Tak telefonní linku uvolníme teď. V tuto chvíli můžete volat a zvedáme. Rádio Krokodýl, kdo tam odkud, halo?
3: Tady je Romana Zdrásová, ahoj.
0: Romčo, zdravíme, tak na co by šly peníze?
3: No, asi na nějakou rehabilitaci, kterou potřebuju.
2: Vidíš, já liposukci a tady je Romča rehabilitaci. Už to vidíme z toho praktického hlediska.
0: Je to dobře. Tak peníze máme, ale chceme slyšet, co to je správně.
3: Zkusím stříhání nůžkami nějaké čtvrtky papíru.
0: Dobře, stříhání nůžkami papír. Že by to bylo ono nebo ne? Ani tohle to není, představ si.
3: No, nedá se nic dělat.
0: Navyšujeme bank, jsi krásně, ahoj.
3: Taky krásný den všem.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova Stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, AM Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
3: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
4: Nepoznávám své známé v dálce.
3: Vidím to na žejdla.
5: Při čtení se mi mlží písmena.
3: Vidím to na žejdla.
6: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
3: Vidím to na žejdla.
7: Při řízení mám neostrý pohled.
8: Ale Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platýniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na alešžejdl.cz.
9: Pivnice Nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát, těšíme se na vás.
10: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
11: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
12: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
14: Je dobré mít přítele na celý život.
15: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Kateřina Janoška Neuschlová, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své kamarádce Soni, která má postiženého syna. Syn se jmenuje Láďa, je mu 2,5 roku. Při porodu nastaly komplikace, trpím dětskou mozkovou obrnou. Je odkázaný na speciální zdravotní pomůcky, jako je kočárek speciální pro něho, aby se mohl vůbec nějakým způsobem pohybovat po venku, s cizí pomocí samozřejmě. Kamarádka se mi svěřila s tím, že by malý syn potřeboval rehabilitace, které stojí nemalé peníze. Stojí to kolem 50 tisíc měsíčně, což normální člověk neutáhne. Proto jsem se obrátila s pomocí na Rádio Krokodýl.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Ládíkovi zajistil rehabilitace v hodnotě 50 tisíc korun.
1: Chtěla bych poděkovat velice Rádiu Krokodýl, který touhle cestou zprostředkoval rehabilitace. Když se to kamarádka dozvěděla, tak byla velice šťastná. Moc děkujeme.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, tak to taky zjišťujeme. Jakub Ganem na telefonu.
2: Hezký den posluchačům mi do studia. Po pádu ve své domácnosti se vůbec nemohla pohnout 64-letá žena ze Židenic. Přišla na to její kamarádka ze stejného bytového domu, když ji chtěla ve středu navštívit. Oba zámky na dveřích byly zajištěné a klíčky zasunuté z vnitřní strany. Strážníci se proto museli od sousedky spustit na laň po fasádě a otevřít si balkon. Ženin byt potom zpřístupnili zdravotníkům. Strážník z civilu ve středu večer zadržel zákazníka, který prchal z restaurace v centru Brna. Ukázalo se, že si třicátník objednal jídlo a pití, přestože věděl, že nemá na úhradu. Od uniformované hlídky dostal vysokou pokutu a doplatit musí i účet v podniku. A náročnou záchranu 10 káčat má za sebou hlídka naší poříční jednotky. Strážníci museli v Mariánském údolí překonat několik vysokých a strmých překážek, aby uvězněná mláďata dostali do bezpečí. Nejlepší představu si uděláte po zhlédnutí videa na Facebooku a Instagramu městské policie Brno. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Já vás zdravím z Babice nad Svitavou, Kateřina Kančaříková, jsem tady ředitelka menší základní školy, která má jenom první stupeň. V mobily je to u nás tak, že děti mají co dobu ve škole telefony vypnuté a mají je v aktovce. Vidíme tady, že se o přestávce umí dobře zabavit, protože mají ve třídách různé stolní hry, stredníce, hračky a relaxační koutky.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
4: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.zaluzie-slavík.cz.
5: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
6: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
5: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
7: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Za kolik bereš?
10: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
9: A proč ještě nejezdíš elektricky?
11: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
12: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
13: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
12: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
13: No přece od Klimastylu z Hodonína.
14: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na Rádiu Krokodýl.

0: Blíží se 10. hodina, sobotní dopoledne, 6. červen, červnový den a Peťa připravila aktuální zprávy. Co je nového?
1: Hezké dopoledne a v Brně se dnes odehraje jedna významná událost. Bude slavnostní mše, kterou vyvrcholí blahořečení kněží Drbuly a Drbo. To je Drbu vrbu, Buly a Drboj.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pátý ročník letního ringu s bojovými sporty tento víkend. MMA, judo, K1, přetlačování v páce, box mládeže a mužů. Leon Boxing Academy vyzve v sobotu italský tým Mugello. Letní ring největšího sportovního centra Leon Boxing Academy v Brně tuto sobotu od 10. hodiny na Moravském náměstí u Jošta. Fandové, přijďte, vstup je zdarma.
2: Rádio Krokodýl.
4: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
2: nábytek. Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. hodině na Krokodýlu další hity budou Linkin Park, Britney Spears a z českých hitů kapela Jelen. Za půl minuty bude 10 hodin.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Centru Brna 19,5 stupně, v Tuřanech necelých 14 stupňů, tak to je zhruba rozpětí teplot aktuálně na jihu Moravy. Ty odpolední se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Dopoledne jasno nebo skoro jasno, později odpoledne polojasno a k večeru bude další přibývání oblačnosti.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Česko bude mít první oficiálně blahořečené mučedníky komunistického režimu. Jana Bulu a Václava Drbolu po vykonstruovaných procesech odsoudili k trestu smrti a popravili. Na brněnském výstavišti je dnes ve 14.30 kardinál Michal Černý prohlásí za blahoslavené. Na akci dorazí nejméně 13 000 návštěvníků. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Ve druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Po celé republice začínají hygienici v těchto dnech spouštět kontroly dětských hřišť, hlavně kvality písku. Výsledky včetně těch z minulosti ukazují, že na řadě míst je písek kontaminovaný, nejčastěji trusem zvířat. Z výkalů mohou děti dostat nebezpečnou infekční toxoplasmózu nebo se nakazit parazity, jako jsou škrkavky nebo tasemnice. V zábavním parku v ruském Petrohradu je návštěvníkům nově k dispozici atrakce nazvaná Orešník. Má název podle ruské balistické rakety středního doletu, která se podle Moskvy pohybuje nad zvukovou rychlostí a kterou ruská armáda už několikrát použila při svých útocích na Ukrajinu. Nováčka fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílili bývalí reprezentanti Jaromír Zmrhal a Petr Ševčík. Oba zkušení záložníci podepsali víceleté smlouvy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor na odstavené vozidlo na D1, dvoustý první a půltý kilometr ve směru na Vyškov, tam je porouchané osobní auto, a na D1 na 151. kilometru ve směru na Prahu podobná situace, také odstavené auto na Krajnici. Tak dávejte pozor a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: desáté hodině pro vás na Krokodýlu chystáme krokodýla cestovatele, který dá tip na další výlet. Tentokrát vyrazí na jednu rozhlednu a pokud ji poznáte, tak pro vás máme vstupenky na rodinný festival Bezva Fest. Tak si počkejte na nápovědy, zavolejte si a vyhrávejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Povídá žena manželovi. Já si skočím na 5 minut k sousedce a ty mezi tím nezapomeň každou půl hodiny zamíchat tu kaši.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: S Krokodýlem se teď vydáme k jihomoravským hasičům. Ti totiž v týdnu ve čtvrtek zasahovali u vážné dopravní nehody. Podrobnosti pro nás má mluvčí hasičů Filip Venclovský.
2: Dosud jsme celého týdne řešili nejvážnější události ve čtvrtek. Kolem 3 hodiny raní spěchaly jednotky do Žatčan k vážné nehodě, při které osobní automobil havaroval do rodinného domu. Zraněný řidič zůstal uvězněný uvnitř vraku vozidla. Hasiči jej vyprostili a následně předali do péče posádky záchranné služby. Z důkladného průzkumu vyplynula nutnost dům staticky zajistit. Pomocí navíráku hasiči vyprostili poškozený automobil a následně provedli provizorní zajištění výdřevou. Další vážné události jsme řešili během odpoledne, kdy na dálnici D2 došlo ve směru na Brno ke 2 smrtelným nehodám. Při první z nehod naboural osobní automobil zezadu do kamionu. Řidič škodovky bohužel zemřel na místě. K druhému zásahu jsme vjeli krátce po 3:15. Na 8 kilometru narazila dodávka s přívěsným vozíkem do kamionu. Návěs kamionu i dodávku zachvátili i hned plameny. K místu dorazili jako první hasiči, kteří zasahovali u předešlé nehody. Svoji pozornost soustředili především na zdemolovanou kabinu dodávky. To je, co zasahující dostali plameny pod kontrolu, nalezli dodávce tělo zemřelého řidiče.
1: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Rádio Krokodýl.
0: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel je tu opět s tipem na výlet a zároveň i z dárky. Tak pokud chcete vyrazit na rodinný festival Bezvafest, který se bude konat 13. června ve Slavkově u Brna, tak spozorněte. Linku 603 103 103 jsem odblokoval a když poznáte rozhlednu, kterou vám s Petrou představíme, tak můžete vyrazit na největší rodinný festival do Slavkova 13. června. Čekají tam na vás Pokáč a další hvězdy, Luna Park, atrakce zdarma, zkrátka den plný bezva zábavy. Poslední vstupenky stále ještě v prodeji na bezvafest.cz anebo právě teď dvě vstupenky připraveny pro vás. Pokud poznáte rozhlednu, která leží nedaleko Velkých Pavlovic.
2: A je to přímo na vinařské trati nad zahrady, to je slovo. Ano. Nadmořské výšce 225 metrů.
1: A z téhle rozhledny se otevírají krásné panoramatické výhledy na Pálavu, na Lednicko-Valtický areál a také na okolní vinařské obce s přilehlými vinohrady. Za dobré viditelnosti je prý možné dohlédnout až do Vídně a na vrcholky Alp. Na západní straně Velké Pavlovice, za nimi spatříte odlesky monumentálních Mušovských jezer. Jako bych to viděl?
2: Já bych nesměla zapomenout brejle, jo, protože já jsem slepá jak patrona na dálku. A tahle ta rozhledna je součástí turistického areálu s dalšími dvěma stavbami, stylizovanými do podoby typických jihomoravských vinných sklípků. A má svým tvarem připomínat samotný keř vinné révy, měří 18,6 metru a na vyhlídkový ochoz ve výšce 15 metrů vystoupáte po 75 schodech.
1: A kdo pak si zavolal do krokodýla? Halo, tady Martin? Halo, halo. Slyšíme se? Ne? Tak někdo s námi asi nechce mluvit. Slyšíme se? Halo? Tak nic. Dalšímu z vás dáme šanci. Zavolejte si 603 103 103. Linka je tu pro vás uvolněna. Kdo to zvládne nejrychleji a prozradí nám, jak se jmenuje rozhledna u Velkých Pavlovic, tak vyhrává. Halo, tady Martin?
3: Halo, tady Martina?
2: Hezký jméno, že?
1: Já jsem nerozuměl.
2: Martina?
1: Já slyším auto a tebe moc neslyším.
3: Ano.
1: Tak Martino, jak se jmenuje ta rozhledna, kterou jsme představili?
3: Rozhledna Slunečná.
2: A jak to víš?
1: Asi tam byla třeba. Byla jsi tam?
3: Byla. Je to nějakých pár let, ale byla.
1: Je to tak, jak říkáš, rozhledna Slunečná, krásné výhledy a pro tebe dvě vstupenky na rodinný festival Bezvafest 13. června ve Slavkově u Brna. Gratuluju.
3: Děkuju.
1: Vydrž na lince, ať si tě můžu zapsat. Přejeme krásný víkend a zase někde naslyšenou. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Radio Krokodýl.
4: Radio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
12: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
13: U velké vody. Koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
12: Musíš zažít plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
13: Prostě koupaliště Slavkov.cz.
12: Koupaliště Slavkov.cz.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz

0: O půl jedenácté na Krokodýlu s Pindacteres, další hity už za chvíli, bude Bruno Mars, také kapela Jelen. No a ještě předtím si poslechněte příběh toho, komu jsme na rádiu Krokodýl pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Zdeněk, jsem z Hodonínska. Rád bych požádal Radio Krokodýl o tablet pro svého syna Michálka, který trpí Aspergerovým syndromem. Je to forma autismu, kdy vlastně syn má svoje rituály a má svůj svět. Syn by potřeboval tablet do školy, aby mu to usnadnilo výuku a vnímání světa kolem.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Michálkovi tablet zajistil.
2: Chtěl bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl, že Michálkovi umožnilo tablet a má z toho velikou radost. Moc díky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Kapela Jelen a všude zdejší. A pokud vy chcete mít všude krokodýla, strčit si nás do kapsy a odvést si nám, kam jen budete chtít, třeba na dovolenou, tak si pořiďte naši aplikaci. Stáhněte si a poslouchejte Rádio Krokodýl kdykoliv a kdekoliv.
1: A díky téhle aplikaci s námi můžete být v kontaktu, můžete nám poslat hlasovku, říct, co se děje na silnicích. Je to mnohem jednodušší, než vytáčet to číslo a budete součástí vysílání. A já musím říct ještě, ano, že jsem to měla v Turecku, jsem si to pouštěla.
0: Jo.
1: Mačka čudlíka, už to jelo.
0: A poslouchala jsi nás, no ano, tak ty jsi naše věrná posluchačka. A co pak si nám vzkázala přes hlasovku?
1: Nic. Já jsem jenom poslouchala.
0: Tak vy můžete i vzkazovat, ať už třeba něco o dopravě, nebo třeba do hitů na přání, záleží jen na vás. Aplikace Rádia Krokodýl stahujte, poslouchejte a vyhrávejte na www.krokodil.cz.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša, mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Co budeme dělat o víkendu?
8: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela. Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, air hockey a herní simulátor.
7: Jo, to zní jako skvělá zábava.
8: Jasně.
7: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
10: nábytek. Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
11: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Lady Gaga na rádiu Krokodýl před 11. hodinou, na kterou Peťa připravila další zprávy.
1: Hezké dopoledne a řidiče v Brně od pondělí čekají další dopravní komplikace, tentokrát u Malinovského náměstí. Podrobnosti o tom za chvilku.
2: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. budeme hrát hity na vaše přání. Celou hodinku si můžete vybírat na lince 603 103 103. Odstartuje to Ava Max. A pak záleží na vás, komu co necháte zahrát a čím si uděláte radost, či zpříjemníte sobotní dopoledne. 11. tu bude za minutu a čtvrt.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
10: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes jasná nebo skoro jasná, odpoledne polojasná a později k večeru od západu přibývání další oblačnosti. Dnešní odpolední teploty na jihu Moravy 23 až 26 stupňů.
11: Partner pohodového počasí – lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Přeji hezkou sobotu.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: V pondělí se kvůli přestavbě parovodu za horkovody zcela uzavře jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí v úseku od trolejbusového trojúhelníku po ulici Divadelní. Řidiči nově pojedou přes areál autobusového nádraží, a to po stávající pěší zóně od hlavního nádraží. Vznikne zde oddělený koridor pro pěší a část pro průjezd vozidel. Tramvaje pojedou normálně v obou směrech. Podzemí Zlatých hor na Jesenicku ukrývá pětkrát víc zlata, než se původně předpokládalo. Ložisko podle studie státního podniku Diamo obsahuje skoro 11 tun vzácného kovu. Hodnota zlata v nalezišti se v aktuálních cenách blíží podle ekonomů 44 miliardám korun. O případné těžbě zlata rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu během několika měsíců. Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici se včera ocitli ve vážném ohrožení. Kvůli úniku kyslíku v části vesmírného plavidla se museli odebrat do úkrytu a připravovali se i na případnou evakuaci. Ruští kosmonauti se mezitím snažili opravit únik vzduchu. Následně však opravy přerušili s tím, že posádce už nebezpečí nehrozí. Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí byla snowboardkrosařka Eva Adamčíková.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu. Nehoda v Rajhradicích na hlavní ulici u křižovatky s ulicí za Sokolovnou bourala dvě osobní auta. Průjezdné je to Kyvadlově. V Sokolnicích v Masarykově ulici u křižovatky s ulicí Mlínisko tam srazilo osobní auto chodce. Projedete s omezením. A na Vyškovsku ve Slavkově u Brna v Tyršově ulici u křižovatky s Malinovského také havárka dvou osobáků. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
8: Víte o něčem?
13: všem, co se děje na silnicích, volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 2 minuty po 11. hodině, na Krokodýlu začínají hity na vaše přání a ten první hrajeme všem Norbertům k jejich svátku. Přejeme všechno nejlepší a tady je telefonní linka, na které si můžete vybírat vy.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

0: Je tu první z hitů na vaše přání. Máme po 11. hodině a na telefonní lince 603 103 103. Kdo pak? Tady Martin, halo.
1: Janda, Karel.
0: Ahoj Karle, odkud voláš?
1: Teďka asi ze silnice, já nevím z jaké.
0: Skoro ti nerozumím, nějaká ozvěna se tam ozývá. Tak prozraď, komu chceš nechat zahrát?
1: Prejdovi Oldovi.
0: A co mu zkážeš?
1: Všechno nejlepší k narozeninám.
0: A my se připojujeme, taky přejeme všechno nejlepší. A jakou písničku jsi mu vybral?
1: Čekám na svět od Najvor.
0: Je to tady, měj se krásně a zase někde naslyšenou, ahoj.

0: Hity na psání pokračují, linka 603 103 103 opět obsazena. Kdo pak je na ní? Haló, Martin?
1: Dobrý den, ahoj, tady Tom Prigl.
0: Ahoj, Tome, tak zdravíme tě, koho chceš pozdravit ty?
1: Já bych chtěl pozdravit moje syny Honzík David, potom Peťu Bramboříka, mýho bráchy Daniela, potom Zdendu, Laďu, Mariána, Kocourka, Rádio Krokodýl, Petra Holíka, tebe samozřejmě a to asi stačí.
0: No, úplně všechny. Tak je zdravíme a jakou písničku si jim vybral?
1: Já jsem vybral Hypnotize.
0: Pán Polisko Mašín, měj se hezky a zas někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Čauky.

0: přání. Hit za hitem, všechny na vaše přání, to je Krokodýl po 11. hodině, každý víkend. A kdo je na telefonní lince 603 103 103 teď? Haló, tady Martin.
1: Tak Pavel Jančas, velkým nezeříší spečovatelskou ústavu. Samozřejmě, že bych šel zahrát všem sestříčkám, který dneska slouží. Se jim slouží dobře, protože se u nás tady hodně pečujou. A samozřejmě bych šel ještě zahrát Alešovi Střechovi, který mě včera vezl. A dneska paní Líškova s panem Líškou. A samozřejmě milá Dáša, která mě vezla včera odpoledne. A do Slavkova a Dengovi Bechovi a všem výšatům a hlavně na 112 Jolece a Andrej Jikimo za všechno a děkuju všem výšatům a mým pravdíkám.
0: A když poděkování, tak tady jsou no name, děkujem, že si, jak jste si vybral, naslyšenou.
1: A děkuju moc.

0: Na krokodýlu v hitech na přání kapela No Name. Děkujeme, že si. Máme 2 minuty po 11:45 a hity na přání na krokodýlu už za chvíli pokračují.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl, Martin Sláma.
3: Bacha, zleva! Útočí na nás!
4: Na, vem si šíp!
3: Dostal jsem ho! Jo!
4: Hero Game Lesná. Arena, kde zažiješ lukostřeleckou bitvu s partou kámošů nebo kolegů.
3: Týmová hra pod širým nebem.
4: Kde?
3: Areál lanového centra Prout, Brno Lesná.
4: Kdy?
3: Od pátku do neděle. Rezervace na arro2tv.gamelesna.cz.
4: Zaměř na Lesnou a střílej šípy po všem, co se hejbe. To je Hero Game Lesná!
5: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
6: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Hity na přání pokračují. Linka 603 103 103 opět obsazena. A kdo je na ní? Haló, Martin?
8: Ahoj Martine, to je biker Zdenek, zrovna se blížím k Palavě, takže zdravím všechny bikeristy. A jinak písničku pošleme do Líšně pravnoučatu Belince Tobikovi, rodince Becháčku do Žerutek, Patrikovi a Barči do Olomoučan, Tigrovcům do Kulova Utěchova, Karolínce a Davidovi Syrovým a Janči Vodvárkové do Klentnice. Doufám, že ona má napuštěný bazén. Hezký víkend přeje Zdenek a dáme turbo hráč.
0: Je to tady, měj se krásně a zas nikdy naslyšenou. Ahoj.
8: Děkuji ti, ahoj.

0: na přání.
1: O 12:30 pokračují hity na přání na rádiu Krokodýl. Linka 603-103-103 k nám do studia opět obsazená. Kdo pak je na ní? Tady Martin, halo.
2: Ahoj, tady Jarda.
1: Ahoj, Jardo. Slyším auto, cestuješ někam?
2: Ano, vracíme se z výletu s dětma, mám tady 3 děti, tak snad by do toho nebudou mluvit.
1: Tak komu chceš nechat zahrát?
2: Tak samozřejmě mým dětem, manželce, která doma chystá oběd, a taky tchánovi, protože dneska má oslavu, jdeme na oslavu, slaví 60. narozeniny, tak všechno nejlepší.
1: No všechno nejlepší i od nás, od Krokodýla. A byli jste na výletě někde na horách?
2: Byli jsme v Rozdrovicích, ano, byli jsme na kopečkách, já mám s dětma takovou aplikaci, ona se jmenuje Horobraní, takže sbíráme hory, kopečky, tak i proto bych si chtěl nechat zahrát písničku Hory od Opět a Radeček.
1: Je tady, je připravená, tak vás zdravíme, všechno nejlepší k narozeninám, ať se oslava vydaří a zas někdy naslyšenou.
2: Ahoj.

0: napsání.
1: Hity na přání na Krokodýlu na lince 603 103 103. Další z vás. Haló, Martin?
2: Čau, tady Tomáš.
1: Čau, Tome, odkud voláš?
2: Z Chalupy, z Jerovnic.
1: A komu chceš nechat zahrát?
2: No, všem samozřejmě posluchačům plus tobě a hlavně sousedům, oni mají rádi takovej trošku rock, tak.
1: Tak ať si AC/DC, tak jak si je vybral, užij. Měj se krásně, zas někde naslyšenou.
2: Super, díky, ahoj.

0: ACDC Highway to Hell na rádiu Krokodýl v hitech na přání. Chcete si i vy vybrat svůj oblíbený hit? Tak linka 603 103 103 je vám k dispozici.
1: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
2: Pivnice nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrec. Přijďte Hladince popřát, těšíme se na vás.
3: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Pokračujeme, hrajeme na vaše přání a na telefonní lince 603 103 103. Další z vás, kdo pak to je tady, Martin?
12: Dobrý den, u telefonu Radek.
0: Zdravíme, Radku, kam, odkud voláš?
12: Z Vranova.
0: A komu chceš nechat zahrát?
12: Z Vranova. Pro Ondru, největšího makáče, Jaru a Páji. No a pro všechny komeťáky.
0: No a ještě prozrať, co jsi vybral.
12: Samozřejmě naši hymnu.
0: Je tady, měj se krásně, ahoj.
12: Díky, hezky na nás.

0: napsání. Hity na přání na rádiu Krokodýl a linka 603 103 103, která je k dispozici a kdo pak je na ní tentokrát. Tady Martin, halo.
1: Ahoj, tady Věra z klubu Řádných tíček.
0: Věro, zdravíme váš klub. Koukám, že máte veselo. Komu chceš nechat zahrát?
1: Děvčátkům, který tady tráví se mnou krásné odpoledne. Potom sousedům, který mají s náma asi svatou trpělivost a úplně kompletně pro všechny.
0: A slavíte něco, nebo jen tak jste se potkali?
1: Jenom taková menší dámská jízda.
0: No tak to je paráda. Tak si užijte, zdravíme z Krokodýla a posíláme písničku. Mějte se krásně.
1: Dobře.
0: Ahoj.
1: Děkujem. Ahoj.

0: na přání.
1: 11:45, k tomu 1 minuta, a na lince 603 103 103 další z vás, kdo si zavolal do hitu na přání. Haló, Martin?
2: Ahoj, tady posluchač Roman.
1: Ahoj Romane, odkud voláš?
2: Volám tady z Rybníka, chytám tady rybičky a chtěl bych si nechat zahrát na přání k tomu povzbuzení na to, aby ty rybičky konečně začaly brát v tom nehorázným teple, který nás tady...
1: Takže neberou.
2: Bohužel zatím neberou, protože i těm rybám bohužel je takový teplo jako nám.
1: Jasně, tak si můžeš lepšit na náladu hitem, který si u nás vybereš. Takže komu a co zahraješ?
2: Bude to Somewhere Over the Rainbow a bude to tady pro mého kolegu, s kterým tady chytáme, a bude to pro všechny posluchače Rádia Krokodýl.
1: Tak
2: a samozřejmě i pro tebe.
1: Tak díky, zdravíme vás na ryby, ať už konečně začnou brát, a tady je Izrael Kamakavivo, jak jsi vybral. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Hity na přání pokračují. Linka 603 103 103 k nám do studia. Opět obsazená. A kdo je na ní? Haló, Martin?
1: Tady Žaneta.
0: Žaneto, odkud voláš?
1: Volám z Vírovické přehrady.
0: A komu zahrajeme?
1: Zahrajeme všem dobrým lidem. A hlavně Lidunce, protože která už musela odjet tady od nás.
0: Tak to je určitě líto. Máte tam krásně?
1: Máme tam krásně, máme tady úplně nádherně. Sluníčko nám svítí, je to super.
0: Krásné letní počasí, tak dáme jeden letní hit Summer in the City a Joe Cocker. Měj se krásně, ahoj.
1: Výborně, díky, čauky.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: S krokodýlem právě teď vyrážíme do brněnské zoo, protože tam se koná jedna skvělá akce. Ať je klima v Brně prima. Tak to je akce, která se tam dnes odehrává a na místě je naše krokohlídka v čele s Jirkou. Tak jak to tam vypadá v brněnské zoo?
3: Krokohlídka je dneska v terénu, nacházíme se přímo v brněnské zoologické zahradě. No a když jsme v zoo, tak tady máme i paní ředitelku, paní Rananu Dungelovou. Pěkný den.
4: Dobrý den. Já jsem hlavně ráda, že jste tady, že jsou tady všichni ti návštěvníci a že se zoo mohla vlastně zásadním způsobem zapojit do akce svého zřizovatele, města Brna, a trošku přiblížit to, co se děje s naším klimatem a to, co pro jeho změnu anebo zpomalení té změny můžeme udělat my všichni. Takže všichni vítejte, jsme v tom všichni spolu. Vy, my, město, zoologická, jsme jedna smečka.
3: Ano, jsme v Zoo Brno a je tady s námi právě odbor životního prostředí a pan Filip Chvátal, kterého zdravíme. Pěkný den.
5: Hezký den. Já vás také velice zdravím, máme tady plno stanovišť pro děti i pro dospělé o tom, jak se Brno připravuje na změnu klimatu. Je tady dokonce i reuse obchod, kde se snažíme podpořit i adoptivní zvířata, která se dají adoptovat, a myslím si, že tady plno různých aktivit právě pro rodiny s dětmi. Máme tady i divadýlko a další vlastně sbírání jednotlivých známek, tak aby mohli na konci vyhrát. Takže myslím si, že ten den se velice vydařil, počasí je krásné, lidi je plno, takže určitě za námi přijďte.
3: Tip na odpoledne po obědě. Zoo Brno i s krokodýlem.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýl.

0: Madonna v Hitech na přání na rádiu Krokodýl před 12. hodinou a do naší aplikace přišel i vzkaz a pozdrav do Hitů na přání od Ivany z Chrlic, která by chtěla pozdravit svého myšáčka do Líšně a také i jeho rodiče. Tak je zdravíme, vidíte, jak je skvělé mít naši aplikaci. Hned můžete napsat vzkaz do Hitů na přání. 12. to bude zhruba za minutu a půl a máme pro vás připraveny další zprávy. Co v nich, Peťo?
1: Přeji hezký den. Do brněnské zoo přicestovali další dvě lední medvědice, i o tom už za chvilku.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 12. hodině další hity z Krokodýla bude Michael Jackson. Clean Bandit. A opět a Radeček. A ve 12 se podíváme i na to, jaké nás dnes čeká počasí.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Odpoledne by měla postupně přibývat oblačnost na polojasno. Od západu pak další oblačnost až na oblačno a dnešní odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Do zoo Brno přicestovali další dvě lední medvědice. Čtyřleté Anory a Nivy. Návštěvníci je ale zatím neuvidí, jsou umístěné ve výběhu, který dříve obývala medvědice Kora. K němu se lidé dostanou až 13. června, kdy zoo znovu otevře cestu, u které hrozilo sesunutí svahu. Zoo kromě Kory chová ještě další dvě samice ledního medvěda, které jsou tam od loňského léta. Maximální cena nafty po čtvrté v řadě roste a překročí hranici 40 korun za litr. Cena, za kterou ji mohou čerpací stanice prodávat o víkendu a v pondělí, vzrostla oproti včerejšímu maximu o 7 haléřů na 40,04 koruny za litr. Cenový strop u benzínu naopak znovu klesne, a to o 25 haléřů na 41,64 koruny za litr. Britský soud uložil 52-letému Paulu Quinnovi 21 let vězení za znásilnění, kterého se dopustil v roce 2003 a za které byl neprávem odsouzen jiný muž. Případ se považuje za jeden z nejzávažnějších justičních omylů v Británii. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí příští týden zápasem s Koreou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu a opatrně u Hustopeší. Tam došlo k nehodě, havárce motorky, složky integrovaného záchranného systému by měly být na místě, tak projíždějte opatrně a pozor i v ulici Masarykova v Sokolnicích, tam osobní auto srazilo chodce, průjezdné to s opatrností. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 12. hodině posloucháte Krokodýla a Krokodýl cestovatel už za chvíli přijde s dalším tipem na výlet, kam můžete vyrazit, a pokud poznáte místo, které vám představím, tak pro vás máme dvě vstupenky na rodinný festival Bezva Fest. Počkejte si na to.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak jsem vycvičila tebe.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel pro vás má inspiraci na výlet a zároveň dvě vstupenky na rodinný festival Bezva Fest, který se bude konat 13. června ve Slavkově u Brna a vy tam můžete jít zadarmo, pokud poznáte místo, o kterém právě teď budu mluvit. No a samozřejmě, pokud si zavoláte k nám do Krokodýla, linka 603 103 103 právě teď odblokována a my společně vyrazíme na jedno opravdu krásné a elegantní místo. Na jednu kolonádu, která se nějak jmenuje, a to jméno bych právě chtěl slyšet, a tyčí se na vyvýšenině nedaleko Valtic a nabízí ze své terasy skvělou vyhlídku na celý lednicko-valtický areál. Kolonádu nechal vybudovat vládnoucí kníže Jan I. z Lichtenštejna, polní maršál a velitel rakouské kavalérie v bitvě u Slavkova, na paměť zesnulých bratří Filipa a Ludvíka a také zesnulého otce Františka Josefa I. Návštěvníkům se z vyhlídkové terasy kolonády naskýtá výhled na území tří sousedících zemí. Z moravských lokalit vidíte Mikulov se zámkem a svatým kopečkem, Pálavské vrchy i minaret v zámeckém parku v Lednici. Na Slovensku pak hřeben Malých Karpat a v dolním Rakousku zříceninu hradu Falkenstein. Tak kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin.
2: Tady Zdenek.
1: Zdenku, dobrý den, odkud voláte?
2: Volám z Brna.
1: Voláte z Brna a prozradíte nám, jak se ta kolonáda jmenuje?
2: Na Rajstně.
1: Ano, správná odpověď, kolonáda na Rajstně. Byl jste tam někdy?
2: Ano.
1: Hezký, jo? Doporučil byste.
2: Prosím?
1: Krásný výhled, doporučil byste?
2: Doporučil bych, tam je pěkně, na Jižní Moravě je pěkně.
1: No tak to je skvělé. Tak vydržte na lince, protože právě teď vyhráváte dvě vstupenky na rodinný festival Bezva Fest, který se bude konat 13. června ve Slavkově u Brna. Tak vydržte, abych si vás zapsal, přejeme krásný víkend a zas někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
5: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
6: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Přemýšlíte nad tím, jak si parádním způsobem užít dnešní den, tak můžete vyrazit do Židenic. Je tam teď i náš kolega Tonda Kala a má pro nás pozvánku.
2: Zdravím ze Židenic, kde nám odstartovali druhé židenické sportovní hry pod dohledem místostarosty pana Reného Novotného. Akce je to určená pro celé rodiny, pro ty nejmenší, větší i pro ty úplně nejstarší. Je tady obrovské množství různých atrakcí, různé skákací, rychlostní, já nevím, trampolíny, střelba lukem, skákací hrady. Je to, troufám si říct, tady velmi pěkné. Těch stanovišť je velká spousta a v podstatě každý, kdo přijde, tak si to může vyzkoušet, ať už je mladší nebo starší. A každý si něco odnese. Když nepočítám ten příjemný zážitek, protože máme krásné počasí, budete s rodinou, budete příjemně, tak si taky třeba odnesou děti nějaké ty ceny, které se budou dávat za ty sportovní výkony. Co se týče programu, tak když pominu veškeré sportovní atrakce, které tady máme, tak tady bude také program na pódiu, a to třeba Niky Lárová, zábavná show pro děti, ta tady odstartuje v 17 hodin a 15 minut. No a od 18:30 hlavní hudební host rock and roll band Marcela Woodmana. Takže pokud nevíte, co s dnešní sobotou, doražte do Židenic, na Bzukot, na druhé židenické sportovní hry.
1: Tondo, moc děkujeme za pozvání.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: A poslechněte si také, komu Krokodýl pomáhá.
0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
3: Jmenuji se Zdeněk, jsem z Hodonínska. Rád bych požádal Rádio Krokodýl o tablet pro svého syna Michalka, který trpí Aspergerovým syndromem. Je to forma autismu, kdy vlastně syn má svoje rituály a má svůj svět. Syn by potřeboval tablet do školy, aby mu to usnadnilo výuku a vnímání světa kolem.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Michálkovi tablet zajistil.
3: Chtěl bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl, že Michálkovi umožnilo tablet a má z toho velikou radost. Moc díky.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Nelly Furtado na rádiu Krokodýl, na rádiu, které fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. Tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Lenka Špačková, základní škola Bosonská Brno, ředitelka školy. Co se týče mobilů u nás ve škole, tak jsme jejich používání zrušili před 3 lety. Myslím, že se nám to velmi osvědčilo, protože děti spolu začaly daleko více komunikovat, hrají hry, protože jsme dali jim možnost, aby si vybavili třídy něčím, co je baví, nebo čím by společně chtěli trávit přestávky. Myslím, že to mělo veskrze pozitivní dopad.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
9: Pozor, Bezva Fest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezva Fest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
10: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
11: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
10: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
12: Kilian Gang Camp opět míří do jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
1: Mějte Krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
13: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Lady Gaga a Bradley Cooper na rádiu Krokodýl těsně před 13. hodinou, tedy první hodinou odpolední, na kterou Peťa připravila další zprávy.
1: Hezké odpoledne, Jihomoravané vytřídili rekordní množství elektroodpadu, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pátý ročník letního ringu s bojovými sporty tento víkend. MMA, judo, K1, přetlačování v páce, box mládeže a mužů. Leon Boxing Academy vyzve v sobotu italský tým Mugello. Letní ring největšího sportovního centra Leon Boxing Academy v Brně tuto sobotu od 10. hodiny na Moravském náměstí u Jošta. Fandové, přijďte, vstup je zdarma.
2: Rádio Krokodýl.
4: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České miss a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojují módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
3: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveřích v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině na Krokodýlu Rihanna. Coldplay. A slovenští No Name.
5: Už vím, ako chutí večnost, jej chudě trká.
0: Za půl minuty bude přesně 13 hodin.
6: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme téměř 24 stupňů, v Oslavanech je to pouhých 19 stupňů, tak to je aktuální rozpětí teplot. Ty odpolední se na jihu Moravy budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni a k tomu odpoledne polojasno, později od západu přibývání oblačnosti. V noci teploty mezi 14 až 11 stupni a zítra oblačno až zataženo, postupně budou od západu přecházet lokální přehánky, které postupem k východu budou slábnout. Ráno pak bude ubývat oblačnost. Zítřejší teploty, které můžete očekávat v průběhu dne, budou podobné těm dnešním. Tak si užijte krásný den.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Jihomoravané v roce 2025 vytřídili tolik elektroodpadu, že by si ho pomocí nákladní vlak s více než 30 vagónů naplnili až po okraji. K recyklaci odevzdali přes 2000 tun vysloužilého elektra a náš region tak zařadili mezi nejúspěšnější v republice. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po včerejší stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví a závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa loni nezákonně zastavila zpracování žádosti o azyl, o pracovní povolení, povolení k trvalému pobytu a o občanství, které podali migranti z 39 zemí, na něž Washington uvalil cestovní omezení. V neprospěch opatření cílících na migranty z afrických, asijských, latinskoamerických a blízkovýchodních zemí rozhodl federální soudce. České fotbalistky v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě jen remizovaly doma 1-1 s Albánií. Přesto nepřišly o první místo ve skupině B1. Wales hrál v černé skupině rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině jim stačí nerozhodný výsledek.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a nehoda na Brněnsku mezi Žebětínem a Kohoutovicemi, tam bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením, a neprojedete na Znojemsku v Moravském Krumlově v Nádražní ulici, tam je silnice uzavřena z důvodu přistávání vrtulníku. Máte další informace? My máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 3 minuty po 13. hodině na Krokodýlu už pro vás máme připraveny další hity a chystáme také naše zlatíčka. Našich nejmilejších posluchačů se budeme ptát, co dělá zahradník. Jaké budou jejich odpovědi?
1: Zahradník je takovej pán, který dělá kytky a zalívá je, basta.
0: Na ty další odpovědi si počkejte, za chvilku je uslyšíte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak se mi cvičila tebe.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Do školky v Řečkovicích se vydáváme za našimi nejmilejšími, nejmenšími posluchači, za Zlatíčky Rádia Krokodýl, abychom je opět vyspovídali. Tentokrát se ptáme, co dělá zahradník?
2: Zahradník pěstuje květiny, dělá hlínu, dělá i s kůrama.
3: Sází kytky.
4: Zahradník je takovej pán, který dělá kytky a zalívá je, basta.
5: Zahradník sází kytky a seká trávu a taky ještě kácí stromy, když tam zavazí v zahrádce.
1: Mají v tom naprosto jasno naši nejmilejší, nejmenší posluchači. Zlatíčka, Rádia Krokodýl a jejich odpovědi na otázku, co dělá zahradník. Za 7:30 na Krokodýlu už za chvíli další hity.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Martin Sláma.
7: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
8: Ach, jo, to je hrozná práce.
9: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz.
6: Transport show Truck and Bus v Brně je po 2 letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Kylie Minogue na rádiu Krokodýl, na rádiu, které fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. A jaká další škola se k tomuto připojila? Poslechněte si to.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Martin Petržel, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy Brno, Horní 16. Používání mobilních telefonů v rámci školního řádu mám omezení. Děti během výuky i přestávky nepoužívají mobilní telefony. Tady toto opatření se nám v rámci zpětné vazby osvědčilo, protože děti spolu více komunikují, zejména o přestávkách, a hrají třeba stolní tenis nebo hry.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Venku velmi příjemných 24 stupňů sluníčko, tak všichni milovníci léta, vody a pohody a taky Rádia Krokodýl vyrazili s krokodýlem na koupák. Zdravíme vás na letošní na koupaliště, které jsou už letos otevřena. Jako první otevřelo koupaliště Kraví hora, tam se můžete koupat od 9. až do 21. hodiny. Přitom poslední vstup je v 19 hodin a teplota vody by tam aktuálně měla být téměř 26 stupňů. Na Kraví hoře se voda přihřívá. Otevřeno má i oblíbený biotop Brno Jih, ten je ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, výbornou italskou zmrzku, tam má voda nějakých 22 stupňů a dnes otevírá i koupaliště Královo pole, zahajuje oficiálně letošní sezónu, takže i tam můžete vyrazit a ladit přitom krokodýla.
0: Radio Krokodýl. Za 105, děcka za 50 a celý den u vody.
2: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
0: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
2: Prostě koupalištěslavkov.cz.
0: Koupalištěslavkov.cz.
2: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
3: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
4: Co budeme dělat o víkendu?
5: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, air hockey a herní simulátor.
4: Jo, to zní jako skvělá zábava.
5: Jasně.
4: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Kaufland.
7: Jsou tady.
8: Jsou tady. Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Bohnoutě, svaz českých bohémů na rádiu Krokodýl před druhou hodinou odpolední v sobotu 6. června má Peťa připraveny další aktuální zprávy.
1: Hezké odpoledne, v Brně se dnes koná jedna velmi významná událost, víc si o ní řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík a neb na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Balet Žizel uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
9: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po druhé hodině odpolední další hity z Krokodýla budou Ace of Base. Taylor Swift. Lucie Bílá.
10: Každá bouře, co se přežene.
0: Za minutu bude přesně 14 hodin.
11: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
9: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Během dnešního odpoledne by mělo být polojasno, později bude od západu přibývat další oblačnost a dnešní odpolední teploty na jihu Moravy 23 až 26 stupňů. V noci oblačno až zataženo, lokálně místy přehánky a noční teploty 14 až 11 stupňů. A zítřejší den bude s malou oblačností, většinou polojasno. Kolem poledne se na severovýchodním okraji Jižní Moravy můžou objevit přehánky, jinde je pravděpodobnost velmi malá. Odpolední teploty pro zítřejší den 25 až 28 stupňů.
12: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Česko bude mít první oficiálně blahořečené mučedníky komunistického režimu. Jana Bulu a Václava Drbolu po vykonstruovaných procesech odsoudili k trestu smrti a popravili. Na brněnském výstavišti je dnes ve 14.30 kardinál Michal Černý prohlásí za blahoslavené. Na akci dorazí nejméně 13 000 návštěvníků. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Ve druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Po celé republice začínají hygienici v těchto dnech spouštět kontroly dětských hřišť, hlavně kvality písku. Výsledky včetně těch z minulosti ukazují, že na řadě míst je písek kontaminovaný, nejčastěji trusem zvířat. Z výkalů mohou děti dostat nebezpečnou infekční toxoplasmózu nebo se nakazit parazity, jako jsou škrkavky nebo tasemnice. Nováčka fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílili bývalí reprezentanti Jaromír Zmrhal a Petr Ševčík. Oba zkušení záložníci podepsali víceleté smlouvy.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor si dávejte na nehodu, která se stala u Lažánek. Tam havaroval motorkář, projíždějte velmi opatrně. Nehoda také u Šebetova na Blanensku, tam se srazila dvě osobní auta. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My to pošleme dál.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 14. hodině Janča dorazila do studia. Ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne.
0: A nabídne vám dvě vstupenky na festival Bezva Fest do Slavkova u Brna 13. června. Pokud se s ní vydáte s krokodýlem cestovatelem za další inspirací na výlet, tak si na to počkejte.
1: Těším se.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zase jedna falešná, povídá host při placení útraty 100 korunů. Ale vždyť je pravá divý sečišník. Není, je falešná. Opouští mě, když ji nejvíc potřebuji.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýláci, a je to tady víkend speciál Krokodýl cestovatel, oblíbená rubrika, ve které můžete cestovat, poznávat, ale hlavně vyhrávat. Stačí se dovolat ke mně do studia, linka je 603 103 103. No a abyste věděli, o co soutěžíme tentokrát, tak prosím pěkně, mám pro vás dva lístky na rodinný festival Bezvafest, který se bude konat už 13. června ve Slavkově u Brna. Největší rodinný festival v Česku míří právě do Slavkova u Brna, no a už 13. června se na vás těší hvězdy jako Pokáč, Lollipop, Stary a další. Luna Park, atrakce zdarma, k tomu den plný bezva zábavy. Poslední vstupenky právě nyní na bezvafest.cz, no ovšem vy můžete právě teď dva lupeny vyhrát u nás na Krokodýlu, linka 603 103 103 a lístky můžou být vaše, pokud uhodnete tip na výlet. Já si myslím, že tentokrát to bude velmi jednoduché, protože hádáme název nejvýznamnějšího městského parku v Brně. Nachází se na pomezí Brna, Středu a Černých polí. V Hantecu se mu říká Augec a jedná se o nejstarší veřejnosti přístupný park v České republice. A je to zároveň kulturní památka. Vznikl za vlády císaře Josefa II. V roce 1786. Uprostřed parku se nachází centrum volného času, nesoucí stejný název jako park. Takže pokud tušíte, jaký park mám na mysli v centru Brna a chtěli byste vyrazit na rodinný festival Bezvafest, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103. A kdo se dovolal jako první?
1: Dobrý den, Patrik.
0: Já tě zdravím, prosím tě, tušíš správnou odpověď?
1: Lužanský park.
0: Lužánecký park, je to správná odpověď, velká gratulace, dvě vstupenky jsou tvoje. Gratuluju a vydrž mi na lince, ano?
1: Ano.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
4: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojuje módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
5: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.
6: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Letní hit Mr. Prezidenta Coco Jumbo, za malou chvíli Tereza Kendlová Schody z nebe, no a nebo taky největší hit roku 2004 Ozone, a teď už také Komu krokodýl pomáhá. Pojďme se na to podívat.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Já jsem Jarmila Hrabalová a pracuji jako logoped ve speciálních školách Elpis. Máme tam školu mateřskou, základní a praktickou. Naše děti potřebují hodně a hodně materiálu, proto jsme požádali Rádio Krokodýl o 3 tiskárny. Proč? Protože učitelé si vytváří svůj vlastní program a svoje materiály v počítači. A potom, aby se dostali k dětem, tak je musíme vytisknout. Dokonce pracujeme s grafomotorikou, což znamená, že děti učíme různě pracovat s tuškou. Tohleto zrovna se učí náš malý autista Jirka, který vezme tušku a čmárá si. Ale když má před sebou obrázek, tak se snaží třeba 2 body spojovat. Proto ty tiskárny.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a koupil 3 nové tiskárny.
2: Chtěla bych moc a moc poděkovat Rádiu Krokodýl, který se o nás stará. Opravdu máme od vás mnoho a mnoho věcí. Naposledy tiskárny. Velké díky za tyto 3 tiskárny, které budeme plně využívat.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Krokodýláci, představte si, že Brňané mají nově k dispozici bezplatnou mobilní herní aplikaci Lovci soch. Uživatelé se při procházce městem mohou v reálném čase dívat na mapu, na které se jim zobrazují sochy. Kompletní informace o nich ale získají až po splnění úkolu. Tímto způsobem je takzvaně uloví. Každý úspěšný lov přináší hráči informace o soše a body, které ho posouvají v žebříčku. Jinak mimochodem v Brně je prý údajně více než 500 soch. Prototyp aplikace vznikl na programátorské soutěži Hackuj Brno 2024, kde získal speciální cenu města Brna. Tak je to takový nápad, jak si ozvláštnit třeba procházku městem Brnem. Po keškách a pokémonech můžete lovit sochy.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša, mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kája a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
9: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Ladíte krokodýla, no a můj milý kolega Tonda Kala se právě teď nachází v Brně Židenicích a má pro vás parádní pozvánku na sobotní odpoledne.
2: Pokud nevíte, co s dnešním krásným sobotním odpolednem, nemáte ještě žádný program, tak už ho teď možná mít budete. Jste totiž zváni do Židenic na Bzukot, na druhé židenické sportovní hry, které se i letos konají pod záštitou statutárního místostarosty Židenic pana Reného Novotného. Co je tady ke zkoušce? Velká spousta atrakcí, různé horolezecké stěny, překážková dráha, ninja faktor, obří fotbalové koule. Změříme vám také rychlost vašeho kopu na fotbalový míč. Je tady také lukostřelba, různé trampolíny. Je toho opravdu hodně a jak říkám, je to pro ty nejmenší i pro ty starší, anebo úplně největší. A kde byste chtěli nějaký program na pódiu? Tak od 17 hodin a 15 minut nám tady bude vystupovat Niky Lárová a od 18.30 tady bude rock'n'roll band Marcela Woodmana. Takže program na sobotní odpoledne je pro vás připraven v Židenicích na Bzukotu. Budete vítáni a jste zváni. Dobré odpoledne.
1: Tolik Tonda Kala, moc děkujeme. No a samozřejmě nezbývá krokodýláci, než vyrazit.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám.

0: Osmdesátky a Broken Wings. Chvíli před 15. hodinou připravena Peťa aktuální zprávy, tak o čem pak budou?
1: Hezké odpoledne, v pondělí se uzavře jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí, i o tom za chvilku.
2: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
3: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
2: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Radio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 15. hodině, na co se můžete těšit, Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline. Parádní věc, k tomu taky Soul Asylum, Runaway Train. Z českých hitů Marek Ztracený. Naše cesty rovný a nebo... 15. hodina je tady.
10: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a i hned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jak to vypadá s počasím? Aktuálně jasno, slunečno, 25 stupňů hlásí Brno, Blansko i Znojmo, 24 je ve Vyškově a Hodoníně, no a nejteplej 26 stupňů měříme v Břeclavi. Odpoledne má být podle meteorologů polojasné, později začne od západu přibývat další oblačnost, jinak noc bude oblačná s teplotami okolo 14.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V pondělí se kvůli přestavbě parovodu za horkovody zcela uzavře jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí v úseku od trolejbusového trojúhelníku po ulici Divadelní. Řidiči nově pojedou přes areál autobusového nádraží, a to po stávající pěší zóně od hlavního nádraží. Vznikne zde oddělený koridor pro pěší a část pro průjezd vozidel. Tramvaje pojedou normálně v obou směrech. Podzemí Zlatých hor na Jesenicku ukrývá pětkrát víc zlata, než se původně předpokládalo. Ložisko podle studie státního podniku Diamo obsahuje skoro 11 tun vzácného kovu. Hodnota zlata v nalezišti se v aktuálních cenách blíží podle ekonomů 44 miliardám korun. O případné těžbě zlata rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu během několika měsíců. Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici se včera ocitli ve vážném ohrožení. Kvůli úniku kyslíku v části vesmírného plavidla se museli odebrat do úkrytu a připravovali se i na případnou evakuaci. Ruští kosmonauti se mezitím snažili opravit únik vzduchu. Následně však opravy přerušili s tím, že posádce už nebezpečí nehrozí. Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí byla snowboardkrosařka Eva Adamčíková.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete na trase Brno-Havlíčkův Brod u odbočky na Bystřici nad Penštejnem bouralo osobní auto s motorkou, projedete jedním jízdním pruhem. Na Znojemsku v Jaroslavicích ve Znojemské ulici zasahují hasiči u hořícího osobního auta, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. D1 215 a půl kilometr ve směru na Vyškov, tady pozor na porouchané osobní auto v pruhu pro pomalá vozidla. No a D1 194 kilometr ve směru na Vyškov, tady pozor na porouchané parkované auto na krajnici. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte. No a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 15. hodina je tady Krokodýláci v sobotu 6. června, kdy svůj svátek slaví nositelé jména Norbert, tak všechno nejlepší a nejkrásnější. Jinak za malou chvíli už také brněnské Antec a společně s ním Honza Žanek Hlaváček, tak na co se podíváme tentokrát?
1: Zdar jak svíja skrok snígo, mějte, co to znamená špica kulčit.
0: Tak to se dozvíme už za malou chvíli, no a 15. hodinu nám na Krokodýlu otevírá Cyndi Lauper.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Pavel v hospodě kamarádům. To byste nevěřili. Našemu malému Cyrilkovi je teprve 3/4 roku a když mě vidí, tak křičí táta. To se nediv. Takový prcek ještě neví, co mluví.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Po 15. hodině je tradičně připravená lekce brněnského Antecu a společně s ní odborník na brněnskou řeč Honza Žanek Hlaváček. Žany, vítej.
2: Zdar jak svíja z kroksny. Gomejte, co to znamená špica kulčit.
1: No a na to jsme se samozřejmě ptali i vás, krokodýláci v ulicích města Brna, tak co to je?
3: Tak špica je dobrý a kulčit, jsem to nějak vypadlo mě to.
4: Něco, jako asociuje mi to něco jako špicovního, něco jako kvalitního vyrábět.
5: Ježíš, tak to vůbec netuším.
6: Skvělý jezdit na kole.
7: Špice kolčit, to nevím.
1: Tak myslím, že snaha byla a veliká. Žanku, prosím tě, jak je to správně?
2: Špica kolčit znamená dobře tancovat. Tak si hezky zatancujte a mějte bytelný den.
1: Přesně tak, trsněte si na parádní hity Krokodýla v 15 hodin a 22 minut.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Janča Houbová.
9: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
8: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
10: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
11: Nepoznávám své známé v dálce.
10: Vidím to na žejdla.
12: Při čtení se mi mlží písmena.
10: Vidím to na žejdla.
13: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
10: Vidím to na žejdla.
14: Při řízení mám neostrý pohled.
15: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
16: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Offenbach Overdrive, 15 hodin na 30 minut k tomu, no a krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony, a nyní si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Magda Třeska, jsem ředitelkou základní školy Mutěnické 23 Brno. Máme zakázané mobily pouze po domově s žákem v nových případech. Tohle se nám velmi osvědčilo, protože žáci se více v přestávkách pohybu, mezi sebou komunikují a navazují kontakty.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tady soutěž, ve které jsme rozdali už téměř 3 miliony korun a ve které aktuálně soutěžíme o částku 104 550 korun. A tato částka může být pochopitelně vaše, pokud uhodnete krokodýlí zvuk. To byl on, no a pokud máte tip, co by to mohlo být, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byla Katy Perry a teď už také jdeme opět soutěžit. 104 550 korun a první nejrychlejší volající je paní Milada.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, kde nás ladíte?
2: V Řečkovicích.
1: Tak zdravím do Řečkovic, no a teď už samozřejmě pojďme teda soutěžit. Já připomenu pro úplnost krokodýlí zvuk. A váš tip za skoro 105 tisíc korun je prosím jaký?
2: Otevření mrazničky, vytáhnutí šuplíku, zasunutí šuplíku a zavření mrazničky.
1: Mm-hmm. Já typu rozumím, arbitr taky, ovšem teďka jde o to, jestli je tip správný. Tak pojďme na to. Tak bohužel říká, že správný tip to není. Je mi líto.
2: Pohodě.
1: Mějte se krásně. Přesně tak.
2: Naschle.
1: Krokodýláci, a vy nezoufejte, protože navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie-slavík.cz.
1: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
2: U velké vody. Koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
1: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
2: Prostě koupaliště slavkov.cz.
1: Koupaliště slavkov.cz.
3: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
4: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
5: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. O tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
8: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Armin van Buuren, chvíli před 16. hodinou, krásné sobotní odpoledne, tak to vám od mikrofonu Krokodýla přeje Janče Houbová, taky Peťa Papančevová, která má aktuální zprávy, tak o čem budou?
1: Přeji hezký den, do brněnské zoo přicestovali další dvě lední medvědice, i o tom už za chvilku.
0: A teď už také, kam můžete vyrazit.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pátý ročník letního ringu s bojovými sporty tento víkend. MMA, judo, K1, přetlačování v páce, box mládeže a mužů. Leon Boxing Academy vyzve v sobotu italský tým Mugello. Letní ring největšího sportovního centra Leon Boxing Academy v Brně tuto sobotu od 10. hodiny na Moravském náměstí u Jošta. Fandové, přijďte, vstup je zdarma.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 16. hodině The Sound of Silence.

0: Na to se moc těším a k tomu taky Megamix pomády. A letní láska od Miraj.
1: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat, holka.
0: Za půl minuty tu máme 16. hodinu.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aktuálně polojasno a 25 stupňů hlásí Brno, Znojmo a také Blansko. 24 je ve Vyškově a Hodoníně, no a nejtepleji 26 stupňů je v Břeclavi. Odpoledne má být podle meteorologu polojasné, později začne od západu přibývat další oblačnost. Noc bude potom oblačná s teplotami okolo 14. No a jak to bude vypadat v neděli, tak... Ráno bude zpočátku malá oblačnost, kolem poledne se na severovýchodním okraji může objevit přehánka, jinak je pravděpodobnost velmi malá. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Do Zoo Brno přicestovali další dvě lední medvědice, čtyřleté Anory a Nivy. Návštěvníci je ale zatím neuvidí, jsou umístěné ve výběhu, který dříve obývala medvědice Kora. K němu se lidé dostanou až 13. června, kdy zoo znovu otevře cestu, u které hrozilo sesunutí svahu. Zoo kromě Kory chová ještě další dvě samice ledního medvěda, které jsou tam od loňského léta. Maximální cena nafty po čtvrté v řadě roste a překročí hranici 40 korun za litr. Cena, za kterou ji mohou čerpací stanice prodávat o víkendu a v pondělí, vzrostla oproti včerejšímu maximu o 7 haléřů na 40,04 koruny za litr. Cenový strop u benzínu naopak znovu klesne, a to o 25 haléřů na 41,64 koruny za litr. Britský soud uložil 52-letému Paulu Quinnovi 21 let vězení za znásilnění, kterého se dopustil v roce 2003 a za které byl neprávem odsouzen jiný muž. Případ se považuje za jeden z nejzávažnějších justičních omylů v Británii. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí příští týden zápasem s Koreou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Ve Vyškově v Dědické ulici srazilo osobní auto chodce, nehoda je se zraněním, projedete s omezením. Na Hodonínsku v Kyjově ve Strážovské ulici, tak tady bourali dva osobáky, projedete taktéž s omezením. Na Znojemsku v Jaroslavicích ve Znojemské ulici zasahují hasiči u hořícího osobního auta, tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností. A D1 215 a půl kilometr ve směru na Vyškov, tady pozor na porouchané osobní auto v pruhu pro pomalá vozidla. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 16. hodina je tady, ladíte Krokodýla, no a na co vás nalákám, tak za malou chvíli budeme opět soutěžit o dva lístky na rodinný festival Bezva Fest v oblíbené rubrice Krokodýl cestovatel. Tak buďte s námi, za malou chvíli jdem na to.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Pistole. Loka.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Skončil pobyt jednoho turnusu, kdy si náhle právě skončivší rekreant vzpomněl na zapomenutou věc. Vrátil se ke svému bývalému pokoji, který byl zamčen, protože už jej zabydleli novomanželé. A z pokoje se ozývalo, čí je to kolínko? Moje. Čí to jsou prsíčka? Moje. Rekreant už to nevydržel, zabouchal na dveře a zavolal, prosím vás, až přijete na ten deštník, tak ten je můj.

Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save Me Tonight. Save me tonight.

0: Tak to byla Joan Jett, I Love Rock and Roll, a teď už jdeme také na oblíbenou rubriku Krokodýl cestovatel, kde můžete cestovat, poznávat a hlavně vyhrávat, přátelé. Aktuálně soutěžíme o dva lístky na rodinný festival Bezva Fest. Největší rodinný festival v Česku míří do Slavkova u Brna a už 13. června vás čekají Pokáč, Lollipop, Stary a další hvězdy. K tomu taky Luna Park, atrakce zdarma, no a zkrátka den plný zábavy. Poslední vstupenky právě nyní na bezvafest.cz. Ovšem, tuhle parádní výhru můžete vyhrát právě teď u nás na Krokodýlu, dvě vstupenky na rodinný festival Bezva Fest. Samozřejmě nebude to jen tak, je to za uhodnutí typu, kam můžete vyrazit. 603 103 103, linka je odblokovaná, no a jdeme na nápovědy. Hádáme název lesoparku, který se nachází na jižním okraji městské části Brno-Žabovřesky. Lesopark se rozkládá na skalnatém východním a severovýchodním svahu Žlutého kopce na levém břehu řeky Svratky v katastrálních územích Stránice, Pisárky a Žabovřesky. Lesopark byl založen roku 1882. V těsné blízkosti se nachází biskupské gymnázium. Součástí areálu je na úpatí svahu také sportovní areál pod lesem s historickou restaurací Rosnička a stejnojmenou víceúčelovou sportovní halou. Na počátku 70. let 20. století byl v lese vysekán průsek a zřízena lyžařská sjezdovka s umělým povrchem. Já si myslím, že nápověd bylo dost, tak pojďme se podívat na linku Krokodýla. Halo, kdo pak je tam?
1: Ahoj, tady Eliška.
0: Eliško, já tě zdravím. Víš, jaká je správná odpověď?
1: Bude to Wilsonův les?
0: A je to samozřejmě správně a moc gratuluju a dvě vstupenky na festival Bezva Fest jsou tvoje.
1: Děkuju vám.
0: Tak doufám, že máš radost, vydrž mi na lince a velká gratulace.
1: Děkuju.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
11: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovní zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
10: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
12: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
13: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
12: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Je to tak, krokodýláci, právě teď se nachází můj kolega Tonda Kala v Brně Židenicích a má pro vás pozvánku na sobotní odpoledne. Tak Tondo, kam vyrazit?
2: V Židenicích na Bzukotu nám to stále valí. Pokud ještě nevíte, kam dneska, tak určitě doražte a přijďte na Bzukot, kde se konají druhé židenické sportovní hry pod záštitou a dohledem statutárního místostarosty Židenic pana Reného Novotného. A kde to vlastně je, těch Židenicích? Prosím vás pěkně, je to mezi ulicí Líšeňskou a poliklinikou Výniční, takový areál. A myslím si, že jsme tady celkem slyšet, takže nás určitě najdete. Najít nás může kdokoliv, ať už mladší nebo starší. Máme tady spoustu atrakcí, které si můžou vyzkoušet úplně všichni. Od různých trampolín přes skákací hrady, také něco s rovnováhou, s rychlostí, s přesností a opravdu každý si to může vyzkoušet. Co se týče programu na pódiu, tak v 17 hodin a 15 minut tady bude pro děti vystupovat Niky Lárová. No a od 18 hodin a 30 minut jste zváni na koncert Rock'n'Roll bandu Marcela Woodmana. Vstup je sem samozřejmě zdarma, takže jestli chcete, doražte na Bzukot, na druhé židenické sportovní hry, které se konají právě dnes. Jste zváni, těšíme se na vás.
1: Tondo, děkujeme. Tak slyšeli jste, krokodýláci, běžte po sluchu a dojdete na Bzukot, kde se koná parádní akce sportovní hry. A teď už také, komu krokodýl pomáhá.
0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
3: Jmenuji se Kateřina Janoška Neuschlová, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své kamarádce Soni, která má postiženého syna. Syn se jmenuje Láďa, je mu 2,5 roku. Při porodu nastaly komplikace, trpí dětskou mozkovou obrnou. Je odkázaný na speciální zdravotní pomůcky, jako je kočárek speciální pro něho, aby se mohl vůbec nějakým způsobem pohybovat po venku, s cizí pomocí samozřejmě. Kamarádka se mi svěřila s tím, že by malý syn potřeboval rehabilitace, které stojí nemalé peníze. Stojí to kolem 50 tisíc měsíčně, což normální člověk neutáhne. Proto jsem se obrátila s pomocí na Rádio Krokodýl.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Ládíkovi zajistil rehabilitace v hodnotě 50 tisíc korun.
3: Chtěla bych poděkovat velice Rádiu Krokodýl, který touhle cestou zprostředkoval rehabilitace. Když se to kamarádka dozvěděla, tak byla velice šťastná. Moc děkujeme.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Pojď sem.
1: Krokodýláci, a určitě už jste to zaregistrovali, ale kdo ne, tak máme pro vás dárek. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši mobilní aplikaci a poslouchejte Rádio Krokodýl kdykoliv a kdekoliv. V autě, doma nebo na cestách. Díky aplikaci s námi můžete být i v kontaktu. Pošlete nám hlasovku, dáte vědět, kde se co děje nebo jak to zrovna vypadá na silnicích. Staňte se součástí našeho vysílání, takže stahujte, poslouchejte a vyhrávejte na www.krokodil.cz.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
8: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Tak tohle je úplná paráda, Gives You Hell, chvíli před 17. hodinou ladíte Krokodýla, Janče Houbová s vámi a se mnou taky Peťa, která má aktuální zprávy, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, Jihomoravané vytřídili rekordní množství elektroodpadu, i o tom už za chvilku.
0: Teď už také pozvánka do divadla.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík a ne na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Balet Žizel uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je to tak a po 17. v tom budeme pokračovat Espresso Macchiato. Britney Spears. A chybět nebudou ani kabáti. Jo, tak na to se nejvíc těšíme, 17. hodina je tady.
10: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Aktuálně polojasno a teploty nejen v Brně, ale na celé Jižní Moravě okolo 24 stupňů. Noc bude oblačná s teplotami okolo 14. No a jak to bude vypadat v neděli? Ráno a večer bude oblačnost malá, jinak polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Jihomoravané v roce 2025 vytřídili tolik elektroodpadu, že by si ho pomocí nákladní vlak s více než 30 vagónů naplnili až po okraji. K recyklaci odevzdali přes 2000 tun vysloužilého elektra a náš region tak zařadili mezi nejúspěšnější v republice. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po včerejší stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví a závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa loni nezákonně zastavila zpracování žádosti o azyl, o pracovní povolení, povolení k trvalému pobytu a o občanství, které podali migranti z 39 zemí, na něž Washington uvalil cestovní omezení. V neprospěch opatření cílících na migranty z afrických, asijských, latinskoamerických a blízkovýchodních zemí rozhodl federální soudce. České fotbalistky v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě jen remizovaly doma 1-1 s Albánií. Přesto nepřišly o první místo ve skupině B1. Wales hrál v černé skupině rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině jim stačí nerozhodný výsledek.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1 225. kilometr ve směru na Brno. Tady pozor na porouchanou dodávku s únikem oleje. Na Třebíčsku v Hrotovicích v Mírové ulici tady bourali dva osobáky, projedete s omezením. D1 211. kilometr ve směru na Vyškov. Pozor na porouchané osobní auto a ještě na nepříjemnost na trase Brno Třebíč u odbočky na Kralice nad Oslavou, tak tady bourali dva osobáky, projedete jedním jízdním pruhem. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

17. hodina je tady v sobotu s datem 6. června, kdy svůj svátek slaví nositelé jména Norbert, tak všechno nejlepší a nejkrásnější. Jinak po 17. hodině už se na vás těší můj kolega Jirka Wiener a společně s ním od 18. hodiny také odstartujete hitparádu Krokodýla, top 50 největších hitů pro Brno a celou Jižní Moravu pro tento týden, tak si to moc užívejte. Krásné odpoledne, krásný večer a noc, tak vám od mikrofonu Krokodýla přeje Janča Hubová, no a 17. hodinu nám startuje Michal Hruza pro Emu. Teď už

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Host studuje jídelní lístek. Pane vrchní, ta hovězí pečeně je vepřová nebo kuřecí?

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Jasně, že jo, teď už je Zlatíčka Rádia Krokodýl. No a my jdeme za našimi nejmenšími. Posluchači přímo ve školce v Řečkovicích se jich ptáme, co dělá herec.
2: Tancuje třeba divadle.
3: Herec, že je moc pěkný.
4: Dělá třeba plátky o karkulce, nebo může dělat o ty, co si řekne.
5: Nebo dokáže se být na konce toho dovodu kvělu své písničky.
6: Třeba může udělat pohádky a na konci písničky nějaký.
1: Tohle jsou naše Zlatíčka Krokodýla. V Řečkovicích jsme se ptali ve školce, co dělá herec.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
8: Za kolik bereš?
9: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
8: A proč ještě nejezdíš elektricky?
10: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. Za okamžik tip, kam vyrazit. Podíváme se do brněnské zoologické zahrady.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Pavla Novianková a jsem ředitelkou základní školy v Brně v Sobešicích. Na naší škole nepoužíváme mobily, děti po přestávkách tráví čas spolu, chodíme do tělocvičny, kde se můžou vyblbnout v úvozovkách, hrají spolu hry společné a víceméně se nám toto osvědčilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, tak to taky zjišťujeme. Jakub Ganem na telefonu.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Po pádu ve své domácnosti se vůbec nemohla pohnout 64-letá žena ze Židenic. Přišla na to její kamarádka ze stejného bytového domu, když ji chtěla ve středu navštívit. Oba zámky na dveřích byly zajištěné a klíčky zasunuté z vnitřní strany. Strážníci se proto museli od sousedky spustit na laň po fasádě a otevřít si balkon. Ženin byt potom zpřístupnili zdravotníkům. Strážník z civilu ve středu večer zadržel zákazníka, který prchal z restaurace v centru Brna. Ukázalo se, že si třicátník objednal jídlo a pití, přestože věděl, že nemá na úhradu. Od uniformované hlídky dostal vysokou pokutu a doplatit musí i účet v podniku. A náročnou záchranu 10 káčat má za sebou hlídka naší pořiční jednotky. Strážníci museli v Mariánském údolí překonat několik vysokých a strmých překážek, aby uvězněná mláďata dostali do bezpečí. Nejlepší představu si uděláte po zhlédnutí videa na Facebooku a Instagramu městské policie Brno. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
4: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
5: U velké vody. Koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
4: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
5: Prostě koupaliště slavkov.cz.
4: Koupaliště slavkov.cz.
6: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přečte hladince popřát, těšíme se na vás.
7: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
8: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveřích v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
9: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem!
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendík, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
1: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
2: Barko! Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko! Volejte 800 193 193.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.

0: Krokodýl.
1: Je to tady Krokodýlánci, hit paráda top 50. Já jsem Jirka Wiener. Přeju vám parádní podvečer, pro někoho už večer, ať už sedíte pod pergolou, nebo jste dorazili z výletu, možná jste v sobotu takhle v práci, my vám k tomu hrajeme. To nejlepší, vyhlasujete a my podle toho hrajeme na www.krokodil.cz, sekce hit paráda. Tohle jsou největší hity, kterými žijete právě teď v Brně a na celé Jižní Moravě. Tady je Miley Cyrus.
0: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: Na krokodýlo kamarád Be Mine posloucháte hitparádu Top 50. Teď je hudební tip a oblíbená písnička posluchačky Markétky z Blanska. Tak do Blanska posíláme Hit Ordinary právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýlo. Místo 48.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Tady je Krukul díl, tady je Hitparáda, teď si tak trošku zapískáme s Milky a Davidem Gettou.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: David Guetta, Milk je hudební tip taky posluchačky Veroniky, která poslouchá v Řečkovicích. Tak jaký máte hudební tip? Napište mi ho na studio@krokodil.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 40.

0: Na kroku dílo Ava Max, no a pozdravíme taky Dominika, který poslouchá v Boskovicích na 91,9 FM. Díky, že jste s námi. I pro vás hudební tip od Bruno Marse.
1: Rádio Krokodýl.
2: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
3: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
4: Tohle je pohodový Bruno Mars, posloucháte Krokodýla hitparádu TOP 50. No a jak mi tady píše Mirka, která poslouchá ve Vyškově na 102,6 FM, tak ta by chtěla Marka Embra. Máme ho tady v hitparádě právě teď.
5: Rádio Krokodýl, hit číslo 43.

0: Na kroku dílu Leon je máme pozdravit taky do Znojma, kde nás ve velkém posloucháte, třeba i na přehradu místní, do okolí Die. Také díky, že jste s námi, Xendl X Puberťák i pro vás.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41.

0: Za kolik bereš?
1: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
0: A proč ještě nejezdíš elektricky?
2: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
3: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Bezvafest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kája a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
6: Ne krokodýlo, partička jelen všude zdejší. Posloucháte Krokodýla, no a teď pozdravíme taky do okolí Břeclavy, kde nás posloucháte na 99,1 FM. Díky, že jste s námi.
7: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38.

0: kroků díl, tohle byl Ed Sheeran, posloucháte Hit Parádu Top 50. Já jsem Jirka, přeju vám parádní podvečer na celé Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Svitavy nebo Blansko. Tady všude můžete hlasovat do Hit Parády, vyhlasujete a my podle toho hrajeme. Hlasujete na www.krokodil.cz.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 33. Novinka.

0: Na kroku dílo klok, klok, tohle hitparáda top 50. Díky, že jste s námi, no a teď si dáme, trošku si zakouzníme s Lady Gagou a Abrakadabra.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 32.

0: Na kroku díl Tereza Mašková, taky Marek Lambora, posloucháte Hitparádu, Náš příběh, ano, tak se to jmenuje. Teď otvírák 30 největších hitů a tady je DJ, který se říká Cyril.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 30.

0: Na kroku dílo David Guetta, Alphaville, Ava Max, posloucháte hitparádu Top 50, já jsem Jirka. No a před námi novinková Bibi Rexla a Faithless na kroku dílu právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27. Novinka Rádia Krokodýl. Bibi Rexa a Faithless.

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Tohle je Krokodýl, tohle je hitparáda Top 50, no jak mi tady píše posluchač Petr, který nás poslouchá přímo v Břeclavi na 99,1 FM, tak máme zahrát Marka Ztraceného. I toho tady máme v hitparádě.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: nakrokodilo další hit třeba i do auta, jak mi tady píše Věrka, která nás poslouchá na dálnici D2. Taky pro vás Coldplay hity třeba i na cestu domů.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Na kroku dílo Lady Gaga, Bruno Mars, posloucháte hitparádu Top 50, no a teď si dáme Pink, se kterou si tak trošku zaběháme.
1: Místo 22.

0: Na krku dílo Pink Runaway pro všechny Ivetky, protože ty nás poslouchají ve velkém i ve Znojmě. Tak zdravíme do Znojma, díky, že jste s námi. Krokodýl.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 21.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Nepoznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
2: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
7: Tohle je úplně novenková Amy McDonald, posloucháte Krokodýla. No a pozdravíme taky třeba do Řečkovic, tam poslouchá Kamča, tak i pro Kamču z Krokodýla v další hit.
8: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Krokodýl je rádio, které dává šanci brněnským a jihomoravským interpretům. Tohle byl Jirka a jen tak band Láska za halíř. No a před námi hitovka Pride.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. 17. místo. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: take my pride.
1: Krokodýl, tohle je hitparáda top 50. No a máme pozdravit taky Toma, který nás poslouchá v Blansku. Co by taxikář, tak pro všechny taxikáře hrajeme z Krokodýla.
2: Rádio Krokodýl. Hit číslo 16.

0: My.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Na Krokodýlu se nám ozvali taky záchranáři. Pepča poslouchá ve Vyškově, tak zdravíme všechny záchranky. Vy, co jezdíte pod vlivem Krokodýla, jsme za to rádi. No a posíláme Coldplay.
3: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. 14. místo.

0: Tohle byly Coldplay na Krokodýl, no a před námi novinková Jennifer Lopez a David Guetta. Tohle se moc povedlo, pojďte si to vychutnat na Krokodýlu právě teď.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 13. Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.

0: Poetika, půlnoc, no půlnoc je ještě daleko, to Late Paráda kroku díla TOP 50, největší hity pro Brno a celou Jižní Moravu, tady je Taylor Swift.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, hit číslo 11.

0: Na kroku díl Taylor Swift, hitparáda TOP 50. No a teď 10 největších hitů tohoto týdne, tak jak jste si to odhlasovali, na www.krokodil.cz.
1: Rádio Krokodýl. Místo 10.

0: K roku díl hitparáda Top 50, já jsem Jirka, no a další David Guetta, tedy svým sem, tohle se povedlo. Nechte si chutnat hit Gone, Gone, Gone.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 9. místo.

0: Tak co, krokodiláci, taky jste si zaskákali. David Guetta, Gone Gone Gone, posloucháte Hit Parádu Top 50. No a teď něco, co z našeho vysílání už moc dobře znáte.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 8.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo sedmé.

0: Krokodýl Mira poslouchá přímo v Líšni, taky do Líšně zdravíme. Hit Sweet Caroline. Krokodýl hlasujete na www.krokodil.cz. Vyhlasujete a my podle toho hrajeme.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: Na Krokodilo Naked posloucháte hitparádu Top 50, no a teď 5 největších hitů tohoto týdne. Začínáme, tady je Teddy Swims, Bad Dreams.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl.
2: Krokodýlí

0: nekrokodýl Bad Dreams, tak máte, doufám, spíš Good Dreams. To vám přejeme z Krokodýla. Nechte si chutnat 4. místo, Krištof.
1: Rádio Krokodýl, 4. místo.

0: Na kroku Lidl titulní písnička z filmu Gump 2, Krištof, život je krásný, ano. A teď třetí místo. Huntrix, Golden.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: Krokodýla na druhém místě, Eva Farná, Miraj. Posloucháte Hit Parádu Top 50, no a teď jednička pro tento týden. Váš největší hit, kterým žijete v Brně na jižní Moravě, Baby Goodbye, ale Farben.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první. Baby!

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Hej, za hitem si užíváme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Teď se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Našich dětí jsme se zeptali, na co mají sloni chobot?
1: Na to, aby si mohli podávat jídlo a dávat to do pusy.
2: Aby mohli troubit.
3: Aby mohli na sebe stříkat.
4: Aby mohli pít.
5: Aby mohli tloubit a podle toho můžou nikam žavéš nikoho.
6: A to, aby si ho lidi mohli pohladit.
0: Tolik bleskové reakce našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školek. Děkujeme. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám všem přeje pěkný poslech.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Rodina Vapity Sibirských v brněnské OZO se pěkně rozrostla. Mláďata už dovádějí ve výběhu a to je hezké. A tak můžete vyrazit. Ano, v brněnské zoologické zahradě je stále co vidět. Navíc pokračuje jarní baby boom. Narodila se mláďata Vapity Sibirských. Malým jelínkům se daří a už dělají první krůčky ve výběhu, kde se je samozřejmě můžete okouknout. Vyražte, užijte si to, užijte i další ty u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubít.